kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: pred koncom sezóny, že dobre bolo, aby sme vyhrávali doma čo najviac zápasov, aby niečo bolo, aby sme bojovali o niečo.
1: Vyslovil sa tréner Danilo Rakočevič a Filip Halada uzatvára.
2: Krok po kroku první cíl play-off. Jestli bude něco víc, tak to už bude pro nás jenom bonus, ale říkám, stavili jsme ten tým, aby jsme se někam posunuli.
3: Rádio Košice žije športom.

0: ich nezalieva. Obdaríš ma nimi vtedy, keď osamieva. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Rádio Košice. Košice. Najbližšie k vám.

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.